Abraham nyame, Isaac nyame, Jacob nyame, na na yam prempe nyame na na. Wosana wofata sie yudi na ye.